0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
1: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní za 2999 Roventa vysavač a Tefal kuchyňský robot za 1299. Tesco, počítejte s námi.
3: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Extra sleva 10% na celý nákup. Například vrchní matrace po 60% slevě za 1200 korun. Nyní s extra slevou za pouhých 1080 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
10: nejde elektřina,
9: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
11: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
12: Ale já říkal blond.
13: Kdy to je? Trochu blond.
14: Co ta polička?
12: Bude.
14: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
15: Vodafone.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
17: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
18: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
17: Tadá!
18: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
19: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks.
10: Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
15: Maxi Výprodej.
20: To je šance.
15: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
21: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.

0: Sorry.
1: No,

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Kaufland.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní za 7,90 Tesco jogurt bílý a Tesco oplatka s krémovou náplní za 6,50. Tesco, počítejte s námi.
3: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
4: Extra sleva 10% na celý nákup. Například zahradní set po 50% slevě za 10 000 korun. Nyní s extra slevou za 9 000 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. aestheticprofi.cz.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda, nyní za lepší ceny.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
8: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Pecka, tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
11: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
12: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
13: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
15: iPhone 17 Pro, vyzkouším center stage, přední kameru.
16: Já taky.
17: My taky.
18: Já taky.
15: Úsměv.
19: iPhone.
6: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
3: Ale já říkal blond.
11: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
3: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
9: Vodafone. Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival

0: 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa ultra slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
1: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
1: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 7,90 okurka hadovka kus a Häagen-Dazs zmrzlina za 99,90. Tesco, počítejte s námi.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Maximální úspora v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
11: nejde elektřina.
10: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
12: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
13: Já taky.
14: My taky.
15: Já taky.
12: Úsměv.
13: iPhone.
16: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
17: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
18: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
19: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond.
7: Co ta polička?
19: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
2: Vodafone.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zavolám.

0: bodujete.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
4: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Kaufland.
1: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně a Pilsner Urquell za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda, nyní za lepší ceny.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tada!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
11: Já taky.
12: My taky.
13: Já taky.
10: Úsměv.
14: iPhone.
15: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
16: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
17: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. aestheticprofi.cz.
18: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
19: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
3: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond.
17: Co ta polička?
3: Bude.
11: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
12: Vodafon.
13: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
20: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann.

0: život je krásnější.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Někdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

0: hledáme signál.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind, čokoládové pralinky Lindor.

0: 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90 Tesco vejce a Madeta mléko plnotučné za 15,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
5: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
6: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
10: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
9: Tadá!
10: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
12: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
13: Já taky.
14: My taky.
15: Já taky.
12: Úsměv.
14: iPhone.
16: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
17: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
18: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
19: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
20: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
21: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
15: nejde elektřina,
13: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
22: Ale já říkal blond.
23: Kdy to je? Trochu blond.
24: Co ta polička?
22: Bude.
25: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
26: Vodafone.
27: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásním.

občas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh a já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt, což

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Kaufland.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní za 2900.

0: 99 Roventa vysavač a Tefal kuchyňský robot za 1299. Tesco, počítejte s námi.
1: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
10: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
11: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
12: Já taky.
13: My taky.
14: Já taky.
11: Úsměv.
15: iPhone.
16: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
17: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
18: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
19: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
20: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
19: Tadá!
20: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
21: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
22: Ale já říkal blond.
23: Kdy to je? Trochu blond.
24: Co ta polička?
22: Bude.
24: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
25: Vodafone.
26: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
27: Připrav se na Allegro Smart Weeks.
0: Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.

0: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
3: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní za 7,90 Tesco jogurt bílý a Tesco oplatka s krémovou náplní za 6,50. Tesco, počítejte s námi.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
7: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. esthetikprofi.cz.
8: Maximální úspora v drogerii.

0: chystá. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
2: nejde elektřina,
1: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond.
6: Co ta polička?
4: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
8: Vodafone. Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
11: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
12: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
13: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
14: Já taky.
15: My taky.
16: Já taky.
13: Úsměv.
14: iPhone.
17: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
18: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
19: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
20: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
19: Tadá!
20: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

až jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou spát na pořád, tak nechci boty z papíru ani to sáčko na míru.

0: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
1: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Kaufland.
3: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 7,90 okurka hadovka kus a Häagen-Dazs zmrzlina za 99,90. Tesco, počítejte s námi.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
14: Já taky.
15: My taky.
16: Já taky.
17: Úsměv.
18: iPhone.
19: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
20: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Aktiv Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Aktiv Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
21: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
22: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
23: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
14: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
15: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
16: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: Mammut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Intimními cípě na Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Děti, jídlo!
3: To nemusíš.
4: A co si můžu dát já?
3: Všechno, kde je vlaječka.
5: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
8: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
13: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
14: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
15: nejde elektřina,
14: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
16: Chlapi, do pátýho.
17: Počkám tam na vás.
16: To je doprava. Zat.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
18: Vedle žeby.
15: Co tady děláte?
19: Testujem.
15: To mi tady budete schnout až do rána.
19: Mám i sušičku.
20: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
22: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
23: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
24: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.

0: Chillin' Rinds s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
5: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
3: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
4: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
5: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
7: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Maxi výprodej.
11: To je šance.
10: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
12: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
13: Co to je za hvězdu?
14: To je Sirius.
15: Ale ne ta druhá.
16: To je Polyrapid.
17: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
18: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
17: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
19: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
20: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
21: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
22: A dělají to taky ostatní?
21: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
23: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Intimními cípy na čilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
2: Děti, jídlo!
3: To nemusíš.
4: A co si můžu dát já?
3: Všechno, kde je vlaječka.
5: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
8: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou.

0: používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish, důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura s ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Chlapi, do pátýho.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava.
7: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
7: Vedle žeby.
8: Co tady děláte?
5: Testujem.
8: To mi tady budete schnout až do rána.
5: A i sušičku.
9: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
11: OK, všichni, jdeme na to.
12: Pojďme mluvit o vlasech.
13: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
12: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
13: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
14: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
15: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
16: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrana.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
21: Návykový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Jestli chcete, pojďte se podívat.
25: Nech do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

No matter what, you got.

DJ

0: going, baby.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu

0: Je na Chili No Rinds s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Děti, jídlo!
2: To nemusíš.
3: A co si můžu dát já?
2: Všechno, kde je vlaječka.
4: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
8: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
9: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
11: Jo, ale jak to vlastně začalo?
10: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
14: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
15: nejde elektřina,
14: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
16: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
17: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Už jsem myslela, že někoho máš?
19: Mám. Mbank.
17: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
20: Chápe, rpátý.

0: això?
1: Pots cantar una vals.
2: Trelo pravat.
3: A můžete ji vyzkoušet?
4: Ale my máme vypráno.
2: Vedleže by.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To mi tady budete schnout až do rána.
4: Mám i sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: OK, všichni, jdeme na to.
8: Pojďme mluvit o vlasech.
9: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
8: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
9: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Just another ache in my heart.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Intimní mici pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
2: Děti, jídlo!
3: To nemusíš.
4: A co si můžu dát já?
3: Všechno, kde je vlaječka.
5: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
7: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhých 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Chlapi, do pátýho.
12: Počkám tam na vás.
11: To je doprava.
13: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
13: Vedle žeby.
14: Co tady děláte?
11: Testujem.
14: To my tady budete schnout až do rána.
11: Mám i sušičku.
15: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
18: Velké vítězství může začít malým gestem.
19: Už jsem myslela, že někoho máš?
20: Mám. Mbank.
18: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
21: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
22: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
23: OK, všichni, jdeme na to.
24: Pojďme mluvit o vlasech.
25: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
24: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
25: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
26: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Abych do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: OK, všichni jdeme na to.
11: Pojďme mluvit o vlasech.
12: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
11: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
12: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf Taft tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf Taft tlaky na vlasy. For every you.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
15: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. mBank.
16: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
19: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
20: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
21: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
22: Kate, pojistku prosím.
21: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
10: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.

0: acabou, cara.
1: What?

0: Tak všechno mám.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: OK, všichni, jdeme na to.
10: Pojďme mluvit o vlasech.
11: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
10: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
11: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
16: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech...
17: Kate, pojistku, prosím.
16: ...začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
19: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. chceš něco, tak Allegro.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
0: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro 2x lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
20: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bakárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Vikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrada.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
25: Návykový látky až po samotným přilnu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Dej do ní svoji nabíječku.
30: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Intimními cípě na Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš.

0: Pro naši intimitu je tu čili.
1: Děti, jídlo!
2: To nemusíš.
3: A co si můžu dát já?
2: Všechno, kde je vlaječka.
4: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
7: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
8: OK, všichni, jdeme na to.
9: Pojďme mluvit o vlasech.
10: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
9: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
10: Potřebuji účes, který vydrží.
11: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
12: Chlapi, do pátýho.
13: Počkám tam na vás.
12: To je doprava. Zat.
14: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
14: Vedle žeby.
15: Co tady děláte?
12: Testujem.
15: To mi tady budete schnout až do rána.
12: A i sušičku.
16: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
18: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
19: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
20: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
21: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
22: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
23: Velké vítězství může začít malým gestem.
24: Už jsem myslela, že někoho máš?
25: Mám. Mbank.
23: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
26: nejde elektřina,
4: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
27: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
28: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů.

0: různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dang,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano!
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka!
5: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
6: Pojďte se podívat!
7: A dej do ní svoji nabíječku.
8: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progresus.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Kolik se snažíte a výsledek nikde? Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
9: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
10: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
9: Mela cože?
10: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: Pojď, pojď, pojď!
13: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
14: Vždyť nemám.
15: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
16: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko. Pepko.
17: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
19: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
2: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
19: Jasně.
3: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
12: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

pěna čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Maxi Výprodej.
2: To je šance.
1: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Monikuba Gárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Vikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymkova,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přilnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
14: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
15: Ty prď.
16: Wow. Prosím.
14: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
17: Akorát ho chytit.
18: Zaujímavé.
14: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

small.

It's gonna be crazy. I think we got it.

0: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Cípěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
2: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma.
3: Žijeme to s vámi.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Děti, jídlo!
8: To nemusíš.
9: A co si můžu dát já?
8: Všechno, kde je vlaječka.
10: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
13: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhých 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
15: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
16: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
17: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
18: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
19: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
20: Chlapi, do pátýho.
21: Počkám tam na vás.
20: To je doprava. Zat.
22: A můžete ji vyzkoušet.
20: Ale my máme vypráno. Vedle žeby.
23: Co tady děláte?
20: Testujem.
23: To my tady budete schnout až do rána.
20: Máte sušičku.
24: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
25: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky. Cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bakárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Vikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrana.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přilnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Jestli chcete, pojďte se podívat.
32: Nech do ní svoji nabíječku.
33: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
5: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
4: Mela cože?
5: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
10: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
11: Pojď, pojď, pojď!
12: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
13: Vždyť nemám. Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
16: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
17: Maxi výprodej.
18: To je šance.
17: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
19: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.

Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 000.

0: Chillin' Rinz s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body & Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
6: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
5: Mela cože?
6: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: Pojď, pojď, pojď!
13: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
14: Vždyť nemám.
15: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: Maxi Výprodej.
4: To je šance.
3: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
5: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
11: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
8: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
13: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
14: Tady mi Čenko neposlete.
13: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
15: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
16: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky. Cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
19: Maxi výprodej.
7: To je šance.
19: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun.
3: Datart.
2: Co byste si dnes přála ochutnout?
9: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
14: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
20: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
23: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
24: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
25: Co to je za hvězdu?
26: To je Sirius.
25: Ale ne ta druhá.
26: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
27: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
26: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
4: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
3: Mela cože?
4: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
10: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
11: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
12: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Maxi výprodej.
5: To je šance.
4: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat?
8: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Co to je za hvězdu?
8: To je Sirius.
7: Ale ne ta druhá.
8: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
9: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
8: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
0: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

sobě k tobě schovávám a čekám na chvíli.

0: ty mizerník!
1: Co? Co? Je mrtvej!
0: To tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin!
1: Přece nic nestalo, snad ne. Nebo jo?
2: Najednou tu není.
3: Ten je kyselý.

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Autoactive. Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
1: Bez.
0: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Nevyrábíme auta.
5: Cože?
4: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: Víte se, jak olvej, jasný?
8: Jasný!
9: A navíc fakci, čerstvé selské mléko Karlova Koruna, litr za 19,90. Penny.
10: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Siniminis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Siniminis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
11: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
12: Větší, než si myslíš.
11: Proč prší?
12: Aby se starý cítil příjemně.
11: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
13: Dorazili jste do cíle.
12: Tak jo, jsme tady.
14: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
15: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. mBank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
18: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
19: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
20: Připravte na to svou mysl.
19: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
21: Ale proč se držet při zemi?
19: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
22: Přivítejte Adama Mišíka.

0: Bárbarovou,
1: Jakuba,
0: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
0: Mikýř,
1: Tereza,
0: Maško,
1: René Dan,
0: Monika Tymková,
1: Petr,
0: Švancara,
1: Martin,
0: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelmu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
7: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
9: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
10: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: proste vy ste mladí, to nemôžete vôbec rozumieť. Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho. To mne konkrétne nejvíc.
1: Při běhu se uvolňují endorfíny, hormony štěstí.
2: Jo, tak to fakt necítím.
3: Vím vždycky, že ji předběhnu. To může trénovat, jak chce.
2: Tak se vsadím. Když ti porazím, požádáš mi o ruku.
4: Je-li to kopy, to platí to.
5: Aby jsme do toho šlápli, jestli se chceš vdávat.
2: A my, počkej.

Что делаешь?

0: Tak dobrou. Teď je dneska středa. Vládneš to i potom běhání, ne?
1: Ale jo, no, to už mě nezabije.
0: Tak ve středu už radši běhat nebudeš. To nemůžeme riskovat.

ukáž mi ten směr, pro tebe pohnu vesmírem. Dovolím si chtít o trochu víc. Nejsem z těch, co se na to vykašlou. Ne, nechám se zaleknout.

0: Jestli chcete, můžu vás naučit hrát na kytaru.
1: No dobré, to jsem ještě neslyšel.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vířivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Co to je za hvězdu?
4: To je Sirius.
3: Ale ne ta druhá.
4: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
5: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
4: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
6: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
7: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
8: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
7: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
9: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
7: Jasně.
10: Co je to virtuální baterie?
11: Virtuální baterie.
12: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík.
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
18: Právě odstartu.

0: Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Intimní micípě na Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
7: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
12: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: A dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
7: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden.

0: Πάμε!
1: Σκαμάτιστη.
2: Σαζέ.
1: Λέω, σκάμα.
2: Σαζέ.
3: Πιεκνέ.

říká. Chvěješ se myšlenkou, že se rozední, děláš jako že nespěcháš, já že nepospíchám. Nechce se s obědí, když je poslední.

šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se vůbec odváží.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
1: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
0: No tu sousedovou přece.
1: Proč?
0: Ne, líbí se mi.
2: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
1: Mě už nemiluješ.
2: Ale miluju.
1: Ne.
2: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
3: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
4: FIO.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vířivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: OK, všichni jdeme na to.
9: Pojďme mluvit o vlasech.
10: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
9: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
10: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
11: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
12: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
13: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
15: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
16: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
15: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
17: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
18: Kate, pojistku prosím.
17: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
19: Datár pořádá Maxi Výprodej.
7: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
19: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datár, opravdový elektrospecialista.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. mBank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
5: Je to jen hloupé prkno.
6: A
15: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
18: Co to je za hvězdu?
20: To je Sirius.
18: Ale ne ta druhá.
20: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
21: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
20: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
11: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
22: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
23: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
24: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
25: Přivítejte Adama Mišíka,
26: Moniku Bagárovou,
25: Jakuba,
26: Rybo,
25: Tomáše Zástěru,
26: Mikýř,
25: Tereza,
26: Maško,
25: René Dang,
26: Monika Tymková,
25: Petr,
26: Švancara,
25: Martin,
26: Hrano.
27: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
29: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
30: Správně, jsi šikulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
32: Pojďte se podívat.
33: Nech do ní svoji nabíječku.
34: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
35: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
36: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: OK, všichni, jdeme na to.
6: Pojďme mluvit o vlasech.
7: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
6: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
7: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
8: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
9: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
8: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. mBank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba výřivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
13: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
14: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
1: My si půjčíme bezpečně.
0: Tady podpísek.
2: Ne, ne. Tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
4: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Kam ta tržba mizí?
9: Miau, miau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
8: A dost.
9: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
4: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka. Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
10: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body & Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Co to je za hvězdu?
4: To je Sirius.
3: Ale ne ta druhá.
5: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
6: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
5: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
11: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
12: Děti, jídlo!
13: To nemusíš.
14: A co si můžu dát já?
13: Všechno, kde je vlaječka.
15: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
19: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
1: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
2: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
4: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
5: Tady mi přenka nepochvete.
4: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
6: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
8: nejde elektřina.
7: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
13: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dang,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
8: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Mamut je jen jeden. Tebex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Kolik se snažíte a výsledek nikde? Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
6: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
5: Mela cože?
6: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst?

0: Objednám košík.
1: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
5: Pojď, pojď, pojď!
6: Jo, jo?
5: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
6: Vždyť nemám.
7: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepco.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
4: Maxi výprodej.
5: To je šance.
4: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
6: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
7: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Timková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
16: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Thank you.
1: You're welcome.

0: Tohle
1: to bude legendární, kámo.
2: Pojďte si to užít, já vás fakt miluji jako rodinu.
1: Tak jak nad...
2: One, two,

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
2: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s Melasilem.
1: Mela cože?
2: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
9: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Je na Chili No Rinds s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
1: Vychytej.

0: Využijte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
1: Co to je za hvězdu?
2: To je Sirius.
1: Ale ne ta druhá.
2: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
3: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
2: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
5: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maškova,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrada.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přilnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
19: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
20: Ty prďo.
21: Wow.
22: Prosím.
19: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
23: Akorát ho chytit.
24: Zaujímavé.
19: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
6: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
5: Mela cože?
6: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
11: Pojď!
12: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy. Vždyť nemám.
13: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders, až 100% bez lupů.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše Allrisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem

0: způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
1: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Maxi výprodej.
3: To je šance.
2: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
11: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 000.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
6: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis. Neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
5: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
6: Bez.
5: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
7: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
8: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne, tady podpísek.
12: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
13: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
14: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
15: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
14: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
16: Nevyrábíme auta.
17: Cože?
16: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
18: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
19: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
20: Ty brďo.
21: Wow. Prosím.
19: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
21: Akorát ho chytit.
22: Zaujímavé.
19: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
23: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
6: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. mBank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
8: Ano?
9: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
10: své peníze převést na bezpečný účet.
8: Kdo volá? Brankář?
9: Bankéř.
8: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
10: A vy řekněte, co chcete?
8: Nemáte? Tak tu máte.
11: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
12: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
13: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc jablka červená volná kilo za 16,90. Penny.
14: Nádobí mě nezdrží.
15: So what? Somat.
16: Kdo chce, ten si poleží.
17: So what? Somat.
18: Party večer rozjedem.
19: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
1: První 5-komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
5: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
18: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
10: Birgo!
14: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
17: Většinou musíte říct ne.

0: když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá, vesmír volá. Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
1: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
6: Kam ta tržba mizí?
7: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
6: A dost. Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
8: Ten den změnil úplně všechno.
9: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
10: Všechny stopy vedly na jedno místo.
11: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
12: Záhada, co?
13: Ty už mě nemiluješ?
14: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
3: Martin,
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
10: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
11: Ty prdě.
12: Wow. Prosím.
10: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
13: Akorát ho chytit.
14: Zaujímavé.
10: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
6: Tady mi Čenko neposlete.
5: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
7: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhých 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
11: Děti, jídlo!
12: To nemusíš.
13: A co si můžu dát já?
12: Všechno, kde je vlaječka.
14: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
17: Co?
16: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
19: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
20: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bust, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
21: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
22: Nejde elektřina.
21: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
0: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
17: Co to je za hvězdu?
22: To je Sirius.
23: Ale ne ta druhá.
24: To je Polyrapid.
25: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
26: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
25: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
27: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
28: Jo, ale jak to vlastně začalo?
27: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci,

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prdě.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Děti, jídlo!
7: To nemusíš.
8: A co si můžu dát já?
7: Všechno, kde je vlaječka.
9: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Chlapi, do pátýho.
11: Počkám tam na vás.
10: To je doprava.
12: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
13: Vedle žeby.
14: Co tady děláte?
10: Testujem.
14: To mi tady budete schnout až do rána.
10: Máme sušičku.
15: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
17: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
19: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
20: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
21: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
22: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
23: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v

0: různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prdě.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
2: 15% na vše dolů. Ano, Askodny jsou opět tady. Opakujeme. Sleva 15% na vše v prodejnách a na e-shopu. Askod
3: nábytek. Žijeme to s vámi. Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Incelatissimerio má.

0: inspirativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelatelli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
11: To je z filmu.
12: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
13: Totál pořádá Maxi výprodej.
14: Tyjo, to je neskutečná šance.
15: Maxi výprodej.
16: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy. Nejsou nebezpečné, ale mohou být nepříjemné.
18: Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
21: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
22: Nádhera! Díky, kámo. To nebylo tobě, Ralfe.
10: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. A kustrunová sekačka za 499,90. Zahradní hadice za 199,90. A akunušky na trávníka živý plod za 249,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prďo.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutain Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutain Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutain. První pomoc pro vaše oči.

0: cavouca.
1: Thank you.

Nehledě na to, že Eddie Stoilov je kosmonaut, takže vždycky to s tím vesmírem, dokud my budeme něco společného mít, bude. Že kosmonaut je kosmonaut, že jo, ale ne farmář.

0: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
1: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sinny Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sinny Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sinny Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit.

0: Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sodokrem pro citlivou pokožku, co do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Děti, Jigo!
4: To nemusíš.
5: A co si můžu dát já?
4: Všechno, kde je vlaječka.
6: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Na Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
12: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
13: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
18: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
19: Připravte na to svou mysl.
18: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
20: Ale proč se držet při zemi?
18: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
21: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír.
22: Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
23: Dotár pořádá Maxi výprodej.
24: Tyjo, to je neskutečná šance.
25: Maxi výprodej.
23: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
26: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev.

Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů. Nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták zavřený v kleci. A teď se diví a teď mi volá, asi čeká, že změním svoje slova. A pak se

0: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
1: Intimními cípy na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Děti, Jigo!
6: To nemusíš.
7: A co si můžu dát já?
6: Všechno, kde je vlaječka.
8: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
11: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
12: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
13: nejde elektřina,
12: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
14: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
16: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
17: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Už jsem myslela, že někoho máš.
19: Mám. Mbank.
17: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
20: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
21: Chápe, do pátýho.
22: Počkám tam na vás.
21: To je doprava.
23: A můžete ji vyzkoušet.
21: Ale my máme vypráno.
23: Vedle, že by.
4: Co tady děláte?
13: Testujem.
4: To mi tady budete schnout až do rána.
13: Mám i sušičku.
22: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
23: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
24: A skvěl nábytek.
25: Žijeme to s vámi.
26: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
27: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
28: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý randek.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
5: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
4: Mela cože?
5: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
6: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
3: Vždyť nemám. Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Maxi Výprodej.
2: To je šance.
1: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
8: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta. Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nájkový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, slyší kulka.
6: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show už za chvíli na Očku.
8: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Tak Live, jediné talk show v Česku, která má takovou malinkatou zahrádku, kde občas vyroste i vtip. Většina zpěváků chce, aby je bylo slyšet, ale existují lidé, kteří k tomu nepotřebují ani mikrofon. Stačí se nadechnout a celé divadlo pochopí, že tohle už není zpěv, ale zbraň hromadného okouzlení. A právě takový je náš dnešní host, operní pěvec, kterého zná Praha, Vídeň nebo New York. Dámy a pánové, muž, který dokazuje, že když máte talent a disciplínu, otevřou se vám i dveře, o kterých jste netušili, že existují. Přivítejte Adama Plachetku! Adame, dobrý večer. Vemte místo. Adam Plachetka. Dalo by se říct, že můj vrstevník.
1: Je to hrůza. Zjistil jsem, že jsme asi 2 roky od sebe, ale mě se nějak stalo víc života mezi tím.
0: Já jsem vyrůstal v Hradci. Kde jste vyrůstal vy, Adame?
1: Na Vinohradech, tady kousíček vlastně.
0: A dobrý?
1: Dalo se.
0: Adame, napadlo mě, nemůžeme si potykat, když jsme skoro ti vrstevníci. Já jsem koťák, čau. Díky. No, já jsem tady před chviličkou ukazoval video s takovou malinkatou roztomilou vidrou. Je taky něco, Adame, co třeba ty, čím mrháš svůj drahocenný čas?
1: Ježišmarja, no, nejsem úplně příznivcem sociálních médií, ale zároveň teda musím uznat, že občas se zaseknu na nějakých reels, co mi přiletí od kamarádů. Tak to je takový žrout času, co člověk by radši neměl, ale občas se zapomene.
0: Takže i ty máš, řekněme, ty disciplinovaný operní pěvec, máš nějaký svoje guilty pleasure, dá se říct?
1: Jo, asi ani nejsem z nejdisciplinovanějších, ale člověk se snaží držet nějakou štábní kulturu.
0: No já se tě musím zeptat, slyšku z chlapa, to je vidět.
1: To už je celý.
0: Náš zvukař říkal, ty bláho, ten má hrudník, jakože fakt dobrý. A tak mě napadá, kdybych já, protože jsme skoro vrstevníci, dělal podobné věci, co si dělal ty, byl bych taky dobrý? Mohl bych taky být bas, bariton? Nebuď slušný. Nebojte se, to řekněte.
1: Řekněte jména. Je to jako samozřejmě z části o talentu, o hlase, protože na rozdíl
0: ten tam
1: od
0: je, ten tam je. Já
1: instrumentalistů, my si nekoupíme lepší housle. Takže jako, jo. Co má člověk v krku, to je dáno. Ale, nevím, 80% je o přípravě a vkladu po všech možných stránkách, ať už teda přímo, co se týká zpěvu, nebo toho všeho okolo.
0: Já jsem ve 3. třídě dostal to, Slavíka.
2: Jako...
0: Ne, dostal jsem Slavíka za zpívání. Co mě ale právě zajímá, jak jsi kus chlapa, tak mě jako zajímá, jestli já bych třeba taky mohl být basbariton, když jsem takový věchejtek.
1: Rozhodně, ono jako to, že jsem kus chlapa, není nezbytně z práce, to je spíš z životního stylu, co s tou prací souvisí.
0: To je co?
1: No, že prostě člověk má hlad po představení a když vyleze o 11:30 z divadla, tak...
0: Se pokoťák vás.
1: Není to prostě vždycky ideální a když jezdíš si ve městě, co neznáš, tak prostě nějaká pravidelnost cvičení. Já mám hrozně rád kolektivní sporty a samozřejmě s tím, když jsem každou chvíli někde jinde, tak se těžko hledá skupina, se kterou bych mohl pravidelně se scházet, takže jako dřív jsme chodili s klukama z orchestru ve Vídni na fotbal, teďka v New Yorku mám takovou československou skupinu, se kterou chodíme na volejbal, ale jako tady občas chodím do Holešovic na volejbal, ale nedostanu se zdaleka tak často, jak bych rád.
0: Já s tebou půjdu?
1: No, tak...
0: A na co, na volejbal?
1: Úterky
0: jsou v pohodě.

0: úterky to nenatáčíme, zrovna koťák live, to je dobrý. A na volejbal? Fakt jo?
1: No, když jsi dávno.
0: Kolik jako máš teda?
1: 194.
0: 194. Dobrý. A co jsi, blokář?
1: No, tak jako my nehrajeme na úrovni, že by vyloženě se jako hrály sestavy. Takže tak jako, že člověk dělá, co je potřeba, ale jako na síti asi jsem užitečnější než v poli.
0: Rozumím. A ten můj dotaz směřoval vlastně k tomu, že když jsi ten bass bariton, máš ten obrovský objem toho krásného hlasu. Já jsem měl možnost si to jako naposlouchat, ale nejsem jako, řekněme, úplně v tom, tak mě jako zajímalo, jestli by si mi třeba jako neporadil. Já jsem si myslel, že tohle to ti pomáhá, ta tvoje kostra, to ti pomáhá k tomu. Nebo je to jenom o těch hlasivkách?
1: Ne, tak hlasivky jsou ten sval, co rozkmitává vzduch a pak samozřejmě je potřeba, aby ten vzduch měl kde rezonovat, ale vlastně jako Je to o rezonančních prostorech, tady nesmí člověk plýtvat místem na mozek a tak. Je to o rezonančních prostorech a
0: ale počkej, a u mě taky dobrý, ale taky dost prostoru.
1: Stejně jako prostě dřevo a tak prostě tohleto zní, tohleto ne, takže jako tuk bohužel v té rezonanci nějak nepomůže. Tak je to, ten tam je trošku navíc, ale bohužel se to tak nějak jako stane. No, takže
0: první
1: jako
0: nejvaj trochu, ne?
1: Jo, tak ono je to, opět, je to prostě byproduct toho, že se nevždycky máme čas a chuť hýbat, ale jako je to taky, záleží na repertoáru a v dnešní době na tom vzhledu záleží mnohem víc než 50 let zpátky. Takže ano i ne, nicméně na postavě vyloženě nezáleží, jenom člověk, jako, co je zásadní, člověk nesmí být do té míry se trápit hlady, že hubnout vždycky, jako za mě, to je, byla vždycky moje strategie, že vždycky se snažím hubnout tím, že zvýším výdej, radši než, že bych si utínal komplet příjem, a to je vlastně jediný nebezpečí, bych řekl, že jako když se člověk trápí hlady a pak má najednou utáhnout 3-hodinový představení, tak může mít po 2 hodinách problém, že nemá energii, ale kromě tohohle aspektu může člověk vypadat úplně jakkoliv a je to o tom, jak má silnou bránici a jak má postavenou techniku.
0: No to mě právě zajímá. Ty totiž musíš dýchat do břicha, je to tak?
1: Ne, vyloženě do břicha, je to prostě jakoby hlubší dýchání, než jako ne. Říká se, že často třeba zpěvačky mají snažší porody, protože líp chápou to dýchání při porodu. Tak jako
0: zpěvačky mají snažší porody, no vidíte to.
1: Ne, protože prostě dýcháme tak, abychom používali bránici, ale samozřejmě dýchat do břicha je blbost, protože prostě anatomicky se tam ten vzduch nedá dostat.
0: Jak nedá?
1: No tak já nevím, jestli se dá dýchat do střeva, myslím, že
0: teď si teda připadám hloupě, ale tak co se, tak proč furt všichni říkají s tou bránicí?
1: Ať no prostě bránice je tady, takže no, jako když se nadechnu sem, tak se s tím pohne i břicho, no, ale jako když se někdo bude snažit dýchat moc nízko, tak naopak vlastně tu bránici mine a ona se pak neaktivizuje.
0: Já se bojím, jak se nepočula z toho. Kolik jsi tak byl schopen dát za večer pivarotu?
1: Přiměřeně.
0: Třeba i
1: byl jsem, to je jedna věc, co teda jako asi můžu říct, že jsem byl držitelem velkého bobra za 12 piv bez oskočení si.
2: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
3: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Siniminis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Siniminis Protein, tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny. Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
6: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
5: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
7: Kate, pojistku prosím.
5: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
9: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
10: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelateli nebo bon gelaty různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
14: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
15: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
16: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. aestheticprofi.cz.
17: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
18: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
19: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
20: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
7: křivý prodej.
12: To je šance.
21: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.

0: Kdyby se nás třeba, to se určitě hodí i člověku, který normálně mluví veřejně.
1: Ano.
0: Jako se nadechovat na to správné místo, ne? Nadechat to jakože nahoru a to. Tak jak vypadá tvoje rutina třeba? Taková operní rutina.
1: Teď už rutina vypadá relativně krátce, protože jenom potřebuju srovnat to, co jako vždycky po představení prostě ten hlas odskočí trošku někam jinam podle toho, co se zpívá za repertoár, a je jenom potřeba další den prostě si na pár minut sednout a jako opravdu během 10 minut zase ten hlas dostat do výchozí pozice, aby se nedostal příliš daleko od toho ideálu.
0: Tak co bych měl teda dělat takhle třeba po vysílání?
1: Po vysílání už nic, ale další den před vysíláním vlastně jako se zase rozmluvit, což ale na mikrofony je, řekněme, až navíc možná.
0: Být rozmluvenej?
1: No, jakože není potřeba mluvit tak, aby mě slyšel sál bez mikrofonu, když...
0: Jsem jiného názoru. Myslím si, že by to bylo obohacující, Adame.
1: Je obohacující tu možnost mít, ale není třeba ji využívat.
0: Já jsem se nedadek do břicha. Celo jistě.
1: Dobře, no tuhle hru nebudeme hrát.
0: Dobře. Rozumím. A jsou i nějaký, tak přece jenom, která z těch árií je taková ta nejtěžší? Protože kromě toho, že musíš být dobře nadechlej, ten měch musí prostě být v tom ideálním, nevím, tou ideální rychlostí prostě rozkmitávat ty hlasivky. Já třeba mám takový jako rozmlouvadlo. Dej vidličky pod pokličky, vedlžičky, to jsme si to uvařili. Něco takového, víš? Takhle to jako jedu. Máš taky něco takového?
1: Můj obor málo kdy má tyhle ty jako hodně upovídaný árie. To je vlastně specificky nejčastěji buffo bass, se tomu říká jakoby komický bass, což je z komedie dell'arte, jakoby ten nějaký mrzutej otec nebo prostě někdo, kdo je negativní postava, tak ty mají často jakoby míň frází a míň zpívání, víc mluvení.
0: Ty máš ty táhlý tóny teda.
1: Já mám spíš ty táhlý tóny a pro každého bude obtížný něco jiného. Nedá se říct, že nějaká árie nebo nějaká role je nejtěžší, protože prostě někomu se líp zpívá třeba zrovna to upovídaný, nebo v koloratury nějaký, kde se ta melodie hodně rychle hýbe. Pro někoho bude těžší zaspívat, když pod ním hraje hodně orchestru. Je to velmi subjektivní a myslím si, že autoři sami nepsali tak, aby to bylo obtížné, když to není vyloženě na schvál nějaký, ale v naprosté většině případů psali pro konkrétního zpěváka, kterýmu se zrovna tohle zpívalo dobře. A problém je, když ten původní zpěvák byl natolik dobrý, že pak nám se to těžko opakuje.
0: No a není takhle trochu frustrující, Adame, že vlastně mám už moc nevychází jako nový single, víš? Že v té klasické hudbě na Spotify většinou... Ne, furt nic.
1: No, tak oni vycházejí, ale musí obstát ten zub času. Vlastně jako, myslím si, že naopak teď se jako docela vrací nová tvorba, že se častěji objednávají ať už opery nebo koncertní kousky. A jako často to jsou zajímavé věci, ale samozřejmě logicky, když si řekneme, že z těch tisíců oper třeba jenom, co se napsali, tak dneska hrajeme jakoby ten mainstreamovější repertoár bude někde mezi 50-100 tituly. Takže jako musíme počítat s tím, že to, co se napíše teď, takže se z toho bude hrát asi ani ne desetina za dalších třeba 100 let. A to je naprosto normální proces, že jo? Nevím, hvězdy typu Elvis Presley nebo Beatles, tak jako taky se nehrajou všechny jejich písničky, ale hraje se těch pár nejznámějších.
0: Je to pravda. Já se musím zeptat, kdyby si mě měl upřímně odpovědět, jaký jsou ty operní pěvci jako lidi? Jsou normální všichni?
1: Tak všichni normální nejsou, ale to zároveň ukaž povolání, kde jo.
0: No já totiž shodou okolností jsem byl v takový reality show, a tam byl jeden operní pěvec a strašně mě sral. A ty vypadáš, že jsi...
1: Já jsem bohužel samozřejmě úplně mimo. Já ani nevím, jaká reality show, ani nevím, jaký zpěvák, takže se nechytnu správně.
0: Ne, doplním, ale měli jsme

0: v reality show, která se jmenuje Survivor, jsem trpěl hlady a taky jsem tam trpěl přítomností jednoho operního člověka.
1: Okay.
0: A neměli jsme se vůbec rádi.
1: Tak jako člověk se nemusí mít rád s každým. Já teda musím říct, že mám strašnou kliku na kolegy a že jako s klukama většinou, nebo teda nejen s klukama, ale nejčastěji s kolegy míváme jako dost společného programu i mimo práci a když si s někým člověk úplně nesedne, tak se vidí v...
0: No, ani ne, volejbal, běž pryč.
1: Ne, přesně, ani neignorovat, ale prostě jako... Málo kdy se mi stane jako opravdu jednotky případů za celých těch 20 let, co to dělám, že bych se s někým opravdu nemusel ani v práci. A spíš to mám tak, že když jako s někým jsme rozdílný povahy nebo si nějak jako úplně nesedneme osobně, tak prostě fungujeme najvyšší tak, jak máme a jinak se nevyhledáváme.
0: Jsi těžká váha, kdo by s tebou chtěl mít problém, víš co? Jako, takže. Ty jsi teďka vrátil, ty jsi byl v New Yorku v Metropolitní opeře, kde se prostě odehrála historie, no prostě to tam musí mít jako, musí to tam smrdět tou patinou, že jo?
1: To, a já vím... Bohužel, jo, oni moc nerekonstruujou.
0: Já vím, že v roce 1972 tam zpíval Pavarotti a jestli se nepletu, tak 9krát tam střihnul vysoké C.
1: Jo. Takhle, ano.
0: Vysoké C, to bylo Ježišmarja, ta opera se jmenovala
1: Dcera
0: pluku, jak říkáš. Což vedlo ke tleskání. Lidem se...
1: Ano, to je, a zrovna tato opera. Jenom mluvit o tom vede ke tleskání. Shodou okolností Dceru pluku hráli teď zrovna asi měsíc zpátky znovu ještě v strašně dobrý inscenaci, která...
0: Koho to je?
1: Donizetti. Gaetano Donizetti.
0: Jo, gele.
1: Ale jako ta árie, je to hrozně zajímavý, to, jestli vás můžu chvíli nudit, je to hrozně zajímavý, že vlastně to je opera, která se odehrává ve Švýcarsku a ty C-čka, co tam jsou, tak jsou vlastně jako jodlování. Jo, oni jsou jako odstřížené, jsou to oktávové skoky a v době, kdy to Donizetti psal, tak se vůbec nespívalo nějaký hrudní C-čko jako plnohodnotný tón a byl to prostě klučina, který přijde, má radost teda, že se dává do armády a jakoby si u toho jodluje a vlastně během toho 20. století se z toho stala takováhle jakoby modla árie, která je známá tím, že je tam 9 C-ček, co ale těch 200 let zpátky, no 150 let zpátky znamenali úplně něco jiného.
0: Co?
1: No jenom jakoby, že to nebyl to vrcholový tón, na který všichni čekají, ale byl to jako prostě popěvek.
0: No a já se omlouvám, já ti tady nechci to, ale jak to jako zní?
1: Zní to hezky, ale mě se tohle to nikdy týkat nebude, takže...
0: To je úplně mimo tvůj, to není tvoje disciplína.
1: Ano, to je o kvartu vedle, než já zpívám. No,
0: to musí jít z toho nějaký záznam? To asi bude, věc, něco.
1: No tak jako Pavarottiho záznam rozhodně je, nevím, jestli z tohohle konkrétního představení, z tohohle konkrétního roku, ale byla to opera, se kterou on vlastně jakoby ve větší míře prorazil. Že tím se proslavil ta Joan Sutherland, která byla nějakou, ne úplně o generaci, ale o trochu starší než on, tak vlastně si ho vytáhla a díky tomu, že on se do toho pustil, tak vlastně i ta opera se vrátila trošku na repertoár, protože opět vás můžu ještě chvíli nudit, protože byl problém s tenory v tomhletom repertoáru a především teda ty divy, ty soprány chtěli tyhle ty Belcantovy opery vrátit na repertoár, ale chyběl tenor, co by to zpíval a vlastně Pavarotti byl jeden z prvních, kdo se tady do toho pustil. V Rossinim zase třeba Rocky Blake, jako díky tomu, že jeden člověk, stejně jak jsem říkal, že skladatelé psali pro jednoho člověka, je problém, když ten originál byl moc dobrý a těžko se to replikuje, tak vlastně Rockwell Blake zase takhle obnovila Chris Merritt, obnovili úplně vlastně rossinijovskou tradici v Pézaru, což je Rossinijeho rodné město, kde je velký rossinijovský festival. A spousta těch oper se mohla začít hrát jenom díky tomu, že se teda zase jako narodil jeden, dva lidi, co to mohli zpívat.
0: Mně totiž, když jsme u toho Pavarottiho, je to teda hrozná ostuda, jo. Já Pavarottiho znám. To není ostuda.
1: To není ostuda ještě.
0: Ostuda je, odkud ho znám. Totiž podle mě kolem roku 1998 v televizi běhala reklama.

0: Mana Evrotel. A on byl nějak součástí té reklamy. A pak nějak se to hezky jako přesunulo jako v ten Evrotel, takže jsem věděl, že to je člověk, který hezky zpívá. A já jsem si ale teda myslel, protože jak nerozumím tomu, co je basbariton, a on byl co teda?
1: On byl tenor. Jako
0: on byl tenor, jo.
1: Prototyp tenoru.
0: Takže jak jsem jako nevěděl přesně, jakoby, co je co, tak jsem si myslel, že jste stejná kategorie, protože ty jsi měl v mládí přezdívku, nebylo ano. To teda přesně Pavarotti, bylo to Pivarotti.
1: Ano.
0: Nejsem si jistý, asi to nebylo kvůli zpěvu.
1: Podobnost čistě náhodná, ano. byly to i jiné dispozice.
0: Kolik jsi tak byl schopen dát za večer Pivarottu?
1: Přiměřeně.
0: Třeba i.
1: Byl jsem, to je jedna věc, co teda jako asi můžu říct, že jsem byl držitelem velkého bobra za 12 piv bez oskočení si.
0: Jako kdo ví, ten ví.
1: To tam člověk musí poslat rychle.
0: To je jako teda, tak to třeba tak během 2 hodin, ne? Ale.
1: No to asi míň.
0: Míň? To jsi musel mít pořádný splav teda. Hmm. A dneska furt ještě občas šníteček nějaký nebo to?
1: Tak jsem tam, no.
0: Člověk si to musí udělat hezký. No, New York, my se tady v předmluvě, jsem tady zmiňoval třeba Vídeň. A když bych se tě teda zeptal, která z těch štací, kam se jako jezdí pravidelně na tu operu, je tvoje oblíbená, nebo oblíbenější? Myslím si, že to Vídeň nebude. Já jsem se dočetl, že ve Vídni mají tu drzost tě opravovat. Nebo hledat na tom tvém...
1: Takhle, no ne, tak ano, ale zároveň to mě zrovna baví. To bylo v kontextu toho, že je tam pár fanoušků, co chodí, protože tam se, nevím, jestli se to nezměnilo, ale donedávna se dala koupit roční permanentka na stání v řádu, teď nevím, 150 euro nebo něco takového a člověk může jít vlastně celou sezónu na jakýkoliv představení. A bylo tam jako opravdu, nevím, jako pár desítek fanoušků, co chodili a klidně třeba viděli 100 představení za rok. A pak teda jako měli nakoukáno x desítek let historie a ti opravovali, ale jakože v dobrém, že opravdu stáli často po představení u východu a hodnotili, jestli se jim ten den líbilo víc nebo míň.
0: A co oni ti tak řeknou jako?
1: No právě, že dost, právě, že jako si často všimnou věcí, co by člověk řekl, že si normální divák nemůže všimnout.
0: A... Třeba, že nemáš správný boty k obleku?
1: Ne, to úplně asi ne, ale že jako prostě opravdu do míry ani ne, která árie se povedla víc nebo míň, ale jako která fráze nebo co opravdu detaily, který na jednu stranu si člověk řekne, ježišmarja, co do toho mají co kecat, a na druhou stranu je hrozně rád, že má motivaci opravdu si dávat pozor úplně na každou notu, protože ví, že v tom divadle je někdo, kdo si všimne leda z čeho.
0: Ježiš, zase ta jízlivá bába v první řadě. Jenom abych si hlídal to Cčko. A mě zajímá, nebo my jsme se tak interně bavili a říkali jsme si, ty seš ve svém oboru jako super známý, že seš v podstatě takový jako, nevím, Bon Jovi, jo, já nevím, hodně známý. Jak je to tam s těma ženskýma? Skáčou ti taky do backstage, akorát, že přijdou ne úplně opilí a mají kostýmek?
1: Ne, tak u nás je to tak nějak všechno usedlejší, bych řekl.
0: Jako starý?
1: starý jsem já už mezi čase.
0: No, to jsme dva.
1: ještě ti to čeká.
0: Ještě
1: máš milník před sebou. Ne, tak je to samozřejmě celkově úplně jiná atmosféra.
0: Tak faninky jsou, ne? Nebo?
1: Tak faninky jsou, ale asi v jiném rozpoložení a naladění než na rockovém koncertě.
0: Takže nic.
1: Takže.
0: Žádný afterparty, nemůžeš si vzít holku z první řady domů, nebo?
1: Tak asi by to doma neocenili úplně.
0: Adam Plachetka. Adame, děkuju moc, děkuju. Děkujeme, že jste byli opět součástí Koťák Live. Máme vás rádi, buďte boží. Ahoj!

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
9: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleci to všechno pamatuje.
10: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
9: Mela cože?
10: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo, jo?
1: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
2: Vždyť nemám.
3: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Maxi výprodej.
3: To je šance.
2: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
4: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energií, který má férový ceny?

0: No jasně, že jo. Eon. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
0: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. Eon.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

transferals.

0: Detroit.
1: Attention, emergency. Prepare for system shutdown. Attention, emergency. Prepare for system shutdown.
2: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
3: Dnes se randí jinak než dřív. Obvykle se před rande zkouší různá oblečení, aby člověk vypadal co nejlépe. Tady děláme pravý opak. Svlékneme se a připravujeme se na rande. Takže takhle to tady u nás vypadá. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
4: Kolik si jich můžu odvést? Prosil bych přesně.
3: Jen jednu.
5: Můžu se budit vedle toho každé ráno? No, možná.
4: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
5: Ty oči.
4: Hraje si s námi, sakra, to je ale úchylné.
3: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny? Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
5: Je příjemné vidět veselý penis. Cililink.
4: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
5: Je to naprosto úžasné.
3: Naked Attraction Švédsko. V našich boxech stojí pět úžasných kluků. A co mají společného? Jsou svobodní, chtějí randit, jsou nazí a chtějí jít a seznámit se s touto dívkou.
5: Chybí mi vztah. Někdo, s kým si můžu povídat. Chci dělat zábavné věci, ale i intimnosti. Asi jsem ještě nepotkala toho pravého. Jmenuji se Michelle, mám 27 let a pocházím z Erebro. Momentálně bydlím v bulharské Sofii. Ráda cestuji. Hraju videohry, cvičím, scházím se s přáteli, chodím pařit a na rave. Mezi moje koníčky patří demolice. Je příjemné si stoupnout na taneční parket a zmizet ve vlastním světě. Tančit celou noc a kašlat na všechno okolo. Je to šílený zážitek.
3: Na zdraví, Michelle.
5: Bezva, už se těším, bude to zábava. Musíš se pak podívat.
3: Jo, budu se dívat pořád dokola.
5: Přátelé by mě asi popsali jako velmi přímou, živou, spontánní, ale také tvrdohlavou a možná trošičku agresivní. Tohle zní trochu divně, já vím. Já ale vlastně nejsem agresivní, jenom trošičku drzá. No jo, trošičku drzá. Přesně tak, ano. Ne, to nebylo dobré, to nebylo. Můj vysněný partner by měl zůstat svůj. Měl by převzít iniciativu. Nesmí se bát prosadit. Trochu sebevědomí je u kluka taky fajn. Vlastně to očekávám. Strašně se těším a jsem připravená se svléknout. Protože to bude zábava. Já se nemůžu dočkat. Moc se těším.
3: Michelle, vítám tě v našem pořadu. Trénink a videohry. Jde to vůbec dohromady?
5: Ano, někdy se prostě necháš unést. Celý večer sedíš a hraješ videohry a o víkendu protančíš noc. Je to šílené.
3: A jak vypadá tvůj milostný život?
5: Předtím jsem měla dlouhodobý vztah a teď ho vlastně hledám.
3: Tohle je zcela nový způsob, odhalená přitažlivost. Začneme opačně. Co říkáš na nahotu? Cítíš se dobře nahá?
5: Ano, doma ráda chodím nahá. Kdybych mohla, tak budu nahá i jinde. Možná úplně všude.
3: No, tak teď máš šanci.
5: No, vidíš.
3: Zajímá mě, co hledáš. Jak vypadá to vysněné tělo?
5: Mám ráda tetování. Pokud má někdo jedno nebo dvě, tak je to pro mě jasná výhoda.
3: Tak to někdo jásá.
5: Přesně tak, uvidíme. Můžu jenom doufat. A také by měl cvičit.

0: může mít trochu svaly a být dobře stavěný. Ale nehledám jen nějakého svalovce.
1: Když mluvíme o výbavě, čemu dáváš přednost?
0: Trošičku jsem o tom přemýšlela. Nejsem moc vybíravá. Většina věcí je vítaná. Jsem nenáročná.
1: No tak to je skvělé. Uvidíme, co nás čeká. Je na čase si prohlédnout 5 spodních částí těl. Postupně si vybereš ty, kteří postoupí dál. Nakonec zůstane jeden muž, který s tebou půjde na rande. Tak řekni, jsi připravená?
0: Ano, ano, prosím.
1: Jo, zvedněte stěny. Páni.
0: Páni.
1: Dívej se a užívej si to.
0: Musím se tedy hodně držet. Tohle se mi fakt líbí.
1: Líbí se ti to, co vidíš?
0: Rozhodně. Klidně se budu vedle nich každé ráno probouzet.
1: Nebo si s nimi promluvit. Upoutal tu někdo tvoji pozornost? Na koho se podíváme jako prvního?
0: Jistě. Podíváme se na... fialového.
1: Půjdeme k fialovému.
0: Silná stehna. Vidím občasné tetování. Něco má na pažích, na kolenou a vzadu.
1: No tak ho otočíme.
0: Ano, podíváme se na něj zezadu. Má moc hezký zadek. Opravdu pěkný a pevný.
1: Líbí se ti hodně věcí. Silné nohy, tetování. A pak je tu samotný penis.
0: Je hezký, pevný, prostě ho chci.
1: Skvělé. Spousta superlativů. Teď kam chceš jít dál?
0: K zelenému.
1: Proč ses rozhodla právě pro něj?
0: No, protože prostě ten penis.
1: Jo? No právě proto jsme tady. Můžeš mu říkat, jak chceš a kolikrát chceš.
0: Dobře. Vidím, když má někdo pěkný penis.
1: Dobře.
0: Je velmi pěkný a také má hezké ruce. A má určitě silný stisk.
1: Víš co? Můžeš si ten stisk vyzkoušet.
0: Ještě jednou, takhle. A teď jsem spokojená.
1: Jaké to bylo?
0: Pevný stisk.
1: Jinak trochu víc chlupů. Co ty na to?
0: Volím zlatou střední cestu. Nesmí jí být moc ani málo.
1: Tak akorát.
0: Musí to být něco mezi.
1: A je tohle tak akorát?
0: Rozhodně.
1: Těžká volba. Půjdeme dál. Kam teď?
0: Půjdeme ke žlutému.
1: Dobrá.
0: Vypadá stabilně.
1: Je takový silný.
0: Přesně tak, pěkná postava. V jeho náručí se člověk určitě nestratí. Já to cítím.
1: Rád se objímáš, žlutý? Ano, ano. Chceš vědět zadek?
0: Ano.
1: Aha. Je to příliš osobní otázka?
0: Chci.
1: Dobře, no tak se na něj podívej.
0: Podívej.
1: Ten je malý.
0: To je ale zadek, plné a krásné hýždě. Co bude dál?
1: No, co bude dál? Zbývají nám červený a modrý.
0: Chci jít k modrému.
1: Dobrá.
0: Líbí se mi jeho postoj, je takový jistý a sebevědomý. Vlastně je moc pěkný. A má moc hezký šourek.
1: V pořádku.
0: Líbí se mi, jak se směje. Tak jo.
1: Je to pěkné, když se směje.
0: Jasně, cililink.
1: Ano, začne se mu to všechno hýbat.
0: Můžeš se zasmát ještě víc?
1: Mluvila jsi o šourku a teď si řekneme něco o penisu. Víš, jaká je jeho průměrná délka?
0: Ne.
1: V erekci je to 13 cm. Jen 5% lidí má 15 a více.
0: A tohle je moc hezký penis. Úžasné, já to myslím vážně.
1: Ano, byl nejveselejší.
0: Dá se to tak říct.
1: Nikdo se tak moc nesmál.
0: Bylo hezké vidět veselý penis.
1: Poslední je červený.
0: Tak ten je vysoký. Takové kluky mám ráda. Sama nejsem moc vysoká. A proto si vybírám vyšší kluky. Vysokého kluka rozhodně neodmítneš.
1: To ne, oblíbená část těla. Na co se ještě ráda díváš?
0: Zadek.
1: Opravdu?
0: Ráda se dívám na zadek.
1: Víš, co uděláme? Požádáme všechny, aby se otočili.
0: Jasně.
1: Čeká tě šok.
0: To je nádhera. Tuhle fotku bych si ráda pověsila nad postel. Mohla bych se na ní po probuzení dívat. Bylo by to skvělé.
1: Popiš nám hezký zadek. Jak by měl vypadat?
0: Ráda bych ho chytila a pak mačkala a otlapkávala.
1: Pohrajeme si trochu se zadkem? Podívej se.
0: Pani.
1: Viděla jsi kluky ze zadu i ze předu. Je na čase se rozhodnout.
2: Är det dags att ta ett beslut?

0: Čtyři z nich postoupí dál. Musíš vybrat jednoho, který postoupí. Je to jenom na tobě. Jak se cítíš?
1: Není to dobré, není to žádná legrace.
0: Moc ráda bych věděla, kdo postoupí.
1: Dobře, postoupí fialový,
0: dobrá,
1: je silný a mohutný a ta tetování, nic jiného se nedá říct. Bože. Postoupí žlutý. Má moc pěknou postavu.
0: Máme dva ze čtyř. Kdo bude další?
1: Modrý, ten také postoupí.
0: Dobrá. Zbývají červený a zelený. No. Tak kdo pak to bude?
1: Ach, bože. Dobře, postoupí...
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vířivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A
5: přijeme to s vámi.
6: Jo. Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
9: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90.

0: zmrzlinu gelateli nebo bon gelaty různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Totál pořádá Maxi Výprodej.
2: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi Výprodej.
1: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Děti, jídlo.
5: To nemusíš.
6: A co si můžu dát já?
5: Všechno, kde je vlaječka.
0: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
15: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
14: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
16: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
17: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
18: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
19: Zbývají červený a zelený. Tak kdo pak to bude?
20: Bože.
21: Ten lunga, som gillade,
19: eller den vysoký, který se mi líbil, nebo ten s pěkným pérem?
20: No, je těžké si vybrat mezi dvěma. Dobře, takže já pošlu dál asi tedy, no, červeného.
19: Dobrá.
20: To takto nebylo zábavné, jsem na rozpacích.
19: Vyřadila si svaly a penis.
20: Přesně.
19: Tohle je 23-letý Markus. Studuje KTH a žije ve Stockholmu. Vítej u nás.
22: Díky.
19: Mistr švédka v judu.
20: Opravdu? Páni.
19: Jak se cítíš, když ho vidíš celého?
20: No, trochu toho lituju.
19: Je to těžké, jaké to bylo stát v boxu.
22: Byl jsem nervózní, ale byla to zábava.
19: Těší nás, že jsi přišel.
22: Díky.
19: Díky.
20: Měj se.
22: Škoda, že jsem vypadl jako první. Přesto to byla zábava. Hodnocení penisu je zábava.

0: zábavné, nestává se to často. Michel, pokud tě najdu, možná dostaneš další šanci. Můžeme spolu zapařit.
1: Brzy přejdeme k dalšímu kroku. Zvedneme stěny o něco výš. Přijdou na řadu paže, hrudníky a ramena. Co je pro tebe důležité?
2: Mám ráda silné paže a plné hrudníky. Na břichu mi moc nezáleží, v podstatě může vypadat jakkoliv.
1: Ráda se mazlíš?
2: Moc. Hledám silnou náruč, to se mi moc líbí. To mám opravdu ráda.
1: No, uvidíme, jestli tu jsou silné náruče. Jsi připravená?
2: Ano.
1: Tak já to řeknu, zvedněte stěny.

0: Bože, doslova ztrácím řeč, tak bych to asi formulovala.
1: Každý je jiný.
0: Přesně tak.
2: Kam půjdeme jako první?
0: Modrý.
2: Dobrá. Co si o něm myslíš?
0: Trocha chlupů, silná ramena a moc pěkný postoj.
2: Držení těla je asi dost důležité.
0: Ano, stojí tu připravený.
2: Ano.
0: A taky se směje, to je dobře.
2: Je to vtipné. Člověk nevidí moc často veselý penis.
0: No to ne.
2: Půjdeme dál.
0: Jistě.
2: Nerada odcházíš.
0: Chtěla bych ještě chvíli zůstat a podívat se, jak se směje. To mě baví.
2: Ne, půjdeme dál. Jsme u červeného. Nemá žádné tetování.
0: To nemá.
2: Je někde jinde?
0: Aha, je.
2: Aha, takže tu nějaké je. Otoč se, ať se na něj můžeme podívat.
0: Aha. Maria, kdo to je?
2: Žádlíš?
0: Řekni, kdo to je.
2: Je tam kříž.
0: Možná to nějak souvisí.
2: Jistě. Můžeš se zase otočit. Líbí se ti, co vidíš? Co se ti líbí?
0: Ramena a paže.
2: Červený, cvičíš rád? Takové střední ano. Přečteš si něco?
0: Pěkné. Takže teď chci jít k fialovému.
2: Páni, hotové umělecké dílo.
0: Jistě, zajímalo by mě, jestli je zatím nějaká historie. Nemusíš to říkat, ale má nějakou historii. A o co jde? Aha, takže je. A ráda bych ho viděla zezadu.
2: Můžeš se na chvilku otočit?
0: Podívej,
2: páni.
0: Další nádhera.
2: A teď něco prozradím hochům v boxech. Máš taky nějaké tetování?
0: Mám.
2: Tak to je potěší. Michelle není jediná, kdo má ráda tetování. Podle průzkumu si celých 80% žen randících online myslí, že tetování je atraktivní. V říši zvířat používají samci vizuální signály, aby přilákali samice. Proto mají pávové extravagantní peří a lvy velké hřívy. Zdá se, že tetování je jedním ze signálů, kterými muži lákají pozornost žen. Dobrá, zpátky k fialovému. Podíváme se na ramena.
0: Do těch bradavek by se dalo štípat. A taky se rád mazlí. Možná bych do ní mohla i kousat.
2: Jo, to půjde, jasně. Dostala si souhlas.
0: Ten je důležitý.
2: Zbývá ještě žlutý.
0: Ano.
2: Máš tu svého medvídka.
0: Mohla bych se mu schoulit do náruče a třeba by mě v noci zahříval.
2: Co se ti líbí nejvíc z toho, co teď vidíš?
0: Ramena. A taky se mi líbí břicho, ale ráda bych viděla malý zádový sval.
2: Podíváme se na sval.
0: Malý zádový sval. Pěkná záda. Silná.
2: Michelle, je na čase se rozhodnout.
0: Ne.
2: Ano, tři postoupí dál, kteří to budou. Pověz.

0: Ach, jo.
1: Oh.
0: Bože. Takže postoupí. Modrý. Co tě k němu přitahuje? Ramena. Je veselý a úžasný. Člověk z něj má prostě radost. Ten tu musí zůstat. A ještě pošlu dál, třeba... No... Červeného. Pěkná ramena a hezká záda.
2: Zbývá žlutý a fialový.
0: Přesně. To je tak těžké. Dobře, takže postoupím. Fialový.
2: Dobře, takže žlutý přijde k nám. Tohle je 24-letý David ze Stockholmu, který studuje ekonomii. Vidíš ho celého. Jak se cítíš?
0: Jsi moc hezký, ráda bych tě objala.
3: To by mohlo dopadnout špatně. Nevím,
0: udělám to.
3: Bylo to neuvěřitelně zajímavé. Je to možná nejšílenější věc, jakou jsem kdy udělal. Michel přichází o velmi milého a pozorného kluka. Přinesl jsem si láhev vína a HDMI kabel, abychom si mohli společně pustit film. Jenže z toho sešlo. Nic se neděje.
2: Michel, zbývají tři. Brzy zvedneme stěny. Uvidíš jejich tváře a oni, ale také uvidí tebe. Jak se cítíš?
0: Je to šílené, že mě ještě neviděli. Vidím spoustu věcí, nic neříkají.
2: Ale tvoje chvíle přijde, neboj.
0: No to ano.
2: Když už mluvíme o tvářích, jak důležité je krásný úsměv a pohled.
0: Veselí lidé mě nadchnou.
2: No, veselí ty tu máme.
0: Pár veselých úsměvů a je to.
2: Jasně. Ještě se mluví o lásce na první pohled. Potkala tě někdy?
0: Tomu nevěřím.
2: Nevěříš na ní?
0: Neexistuje.
2: Láska prostě přijde.
0: To si nemyslím, potrvá to trošičku déle.
2: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.
0: Ohromné.
2: Michel, zbývají tři. Uvidíš jejich tváře a oni uvidí tebe.
0: Ano.
2: Tak já to řeknu. Zvedněte.

0: Když se zvedla stěna, tak všichni vypadali tak šťastně. Možná proto, že jsme o tom mluvili.
1: Možná jsou šťastní.
0: V to doufám. Já jsem každopádně ráda.
1: No tak to je skvělé. Pojďme si promluvit o modrém. Vypadá podle tvých představ?
0: Veselý kluk vypadá jako veselý a milý kluk.
1: Červený, ten tě chce zaujmout postojem.
0: Má pronikavý pohled.
1: Je příjemný, ale necítíš lásku.
0: Sexuální přitažlivost se dá vyjádřit pohledem.
1: Ještě to máme fialového se vším tím tetováním.
0: Připadá mi velmi milý. Vypadá jako mazlivý kluk, kterého jsem si představovala. Co k tomu dodat?
1: Reaguješ podle toho, co vidíš?
0: Všichni mají nějakou formu vousů.
1: Máš ráda vousy?
0: Ano, jsou mužné. Moc se mi líbí.
1: Mnoho lidí ve vztahu má vousy. Mezi svobodnými je jich méně. A my tu máme hned tři. V posledních letech se vousy staly oblíbenými. Ovšem najít svobodného muže s vousy může být obtížné. Většina vousatých mužů je ženatá nebo má partnerku. Muž, který hledá přítelkyni, je obvykle oholený. Podle vědců je to nejspíš proto, že mnoho žen považuje oholeného muže za bezpečnějšího. Pokud jste svobodní, máte plno vous a hledáte partnerku, nezapomeňte se oholit. Napadlo mě, že bys mohla každému položit otázku. Uslyšíš jeho hlas. Když o tom mluvíme, jaké máš ráda hlasy? Které tě přitahují?
0: Já mám radši hlubší hlasy.
1: Začneme fialovým.
0: Ahoj. Chci se zeptat, jestli je pro tebe důležitý vlastní čas a také, jak ten vlastní čas trávíš, co děláš?
2: Vlastní čas je pro mě důležitý. Rád tvořím. Uvařím si šále kávy, pustím dobrou hudbu a věnuji se nějaké formě umělecké tvorby.
0: Dobře, pěkný hlas. Jistě. Umělecký, hluboký, jemný hlas a dělá umění. Zajímalo by mě, co je to za umění. Třeba tetování. Navrhl jsi ho sám? Pověz.
1: Ne, na to nesmíš odpovědět. Ne. Přejdeme k červenému.
0: Ahoj. Co nejraději děláš na rande?
2: Ahoj. Nejraději mám nějakou aktivitu. Něco zábavného. Nemusí to být nutně večeře. Raději něco podniknu.
1: Zajímalo by mě, jakou aktivitu jsi vybral.
0: Mám ráda hry a podobně. Ráda si dáme pivo a zajdu do herny. To jsou moje koníčky.
1: Líbí se ti to? Zamlouvá se mu to. Přejdeme k veselému modrému. Co ty na to?
0: Chci se tě zeptat, co říkáš na otevřené vztahy. Co si o nich myslíš?
2: Určitě jsou zajímavé, ale pro mě asi ne. V tomto ohledu jsem spíše monogamní.
0: V pořádku. Docela mě zajímá, co na to říkají ostatní.
1: Je lepší si to ověřit. Věř mi.
0: No to rozhodně.
1: Je to další těžké rozhodnutí. Ze tří budou dva. Zajímalo by mě, jak moc to ovlivnili jejich odpovědi na tvoje otázky.
0: Vlastně to hrálo roli, řekla bych, že docela velkou.
1: Napjatě čekáme tvé rozhodnutí. Kteří dva postoupí?
0: Pošlu dál. No tedy, takže... fialového. Něco v jeho hlase mě prostě zaujalo.
1: Rozumím. Zbývají modrý a červený.
0: Přiznám se, že je to opravdu velmi těžké. Asi pošlu dál.
3: No,
0: červeného. Tak to tedy nebylo snadné.
1: To věřím. Co rozhodlo?
0: To, že chce na rande dělat nějakou aktivitu.
1: Rozumím. V modrém boxu je 30-letý Jonas ze Sali. Vítej u nás.
0: Veselý penis.
2: Veselý penis vypadává.
1: Jonasi, už ti někdy někdo řekl, že máš veselý penis?
2: Ne, tohle bylo poprvé.
1: Aha, takže poprvé.
2: Jo, jo. Bylo zábavné se smát a ještě za to získat pochvalu.
1: Skvělé. Jsi mistr ve stavění z lega. Stavíš opravdu pokročilé projekty. O tohle teď přicházíš.
0: Ano, Lego mám moc ráda.
1: Opravdu?
0: Ano.
1: Skvěle, bylo to super. Děkujeme, že ses zúčastnil našeho pořadu.
2: Díky. Mám ten nejbláznivější, nejzábavnější a nezapomenutelný zážitek v životě. Řekla, že jsem veselý a mám veselý penis, a pak je překvapila moje silná ramena. Já bych neřekl, že mám velká ramena. Jdu domů a sebou si vezmu tyto milé komentáře. Nikdy na tuhle nádhernou zkušenost nezapomenu.
1: Michel, zbývají dva. Oba jsou nádherní a nazí. Jenom ty jsi oblečená.
0: Cítím se trochu osamělá, když mám na sobě tolik věcí. Bude příjemné se svléknout.
1: Je nějaká část těla, se kterou jsi obzvlášť spokojená?
0: Se zadkem. Ještě se mi líbí ramena, protože vypadají silně. Pevně.
1: Skvěle. Tak se domluvíme následovně. Běž a svlékni se, prosím. Po několika těžkých rozhodnutích mezi pěti úžasnými muži si 27-letá Michelle vybrala na skvělé svobodné muže. 27-letého Jonatána, který pracuje se solárními články, a 29-letého prodavače Robina. Oba pochází z Norčepingu. Vítěz tohoto norčepingového derby půjde s Michelle na rande. Zjistí, zda lásku dotáhnou do cíle. Jonatane, Robine, vítám vás. Jaké to je dostat se tak daleko?
2: Skvělý pocit. Skvělé, že jsem se sem dostal.
1: Je to takové norčepingové derby. Nesetkali jste se, i když pocházíte ze stejného města?
2: Ne.
1: Mohli jste si bez zábran prohlédnout. Jak se vám líbí to, co jste zatím viděli?
2: Má nádherný úsměv, je moc hezká. Mně se líbí její tělo. Řekla, že má hezký zadek. No, to se cení.
1: Muži obvykle dávají přednost zadku nebo prsům. Ty máš radši zadek.
2: No jo.
1: A ty?
2: Taky.
1: Aha, dobrá, tak se podíváme, jestli se tu objeví hezký zadek a prsa. Právě se vrací Michelle, vítej. Ahoj, vítej zpátky.
0: Díky.
1: Můžeš se otočit. Jsi moc hezká. No, co vy na to, kluci?
2: Pěkný zadek. Krásné tetování a prsa se mi líbí. Mně se líbí, že jsi malá. Cítím se víc jako muž, jako chlapák.
1: Určitě bys ráda tyhle hochy poznala. Tohle je 29-letý Robin, věnuje se hlavně umění a tetování. Měla jsi pravdu, navrhl si je sám.
2: Přesně tak.
1: Fantastické. Proč by si měla vybrat právě tebe, Robine?
2: Jsem milý, skvělý kluk.
1: S pěknými tetováními. I na tobě jsme viděli jedno tetování, Jonatane.
2: Ano, je to tak.
1: Byl to kříž.
0: Kdo byla ta Marie?
1: No, kdo je Marie? Tak trochu žárlí, ale ne úplně. Kdo je Marie?
2: No? Jo, je to moje bývalá.
0: No tak to je velmi zajímavé.
2: Chtěl jsem říct, že jsem katolík, jenže to by byla lež. Tak to neudělám.
1: Tohle je 27-letý Jonatan, pracuje se solárními články a je velmi aktivní. A tady máme technoholku, která ráda paří. Zajímá tě něco takového?
2: No, jednou jsem byl na rave plavbě. Tak daleko jsem zašel.
1: Fantastické. Všichni tři jste úžasní. No, ale je to tady. Jeden z těchto mužů tě dnes večer vezme na rande. A ty se musíš rozhodnout, kdo to bude. No, pověs nám to.
0: Poslední rozhodnutí. Těžké rozhodnutí.
3: No,
0: takže nejspíš to bude... Bože, to je tak těžké.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
6: Děti, jídlo!
7: To nemusíš.
8: A co si můžu dát já?
7: Všechno, kde je vlaječka.
9: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
14: Již od pondělí lahůdková cibulka, jeden svazek za pouhý 12,90. A šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
16: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
17: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
18: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji.
19: Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
22: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
23: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
24: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
25: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
0: 15% na vše dolů. Ano, Asko dny jsou opět tady. Opakujeme, sleva 15% na vše v prodejnách a na e-shopu.
1: Asko nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
3: Chlapi, do pátýho.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava.
5: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
5: Vedle žeby.
26: Co tady děláte?
5: Testujem.
26: To mi tady budete schnout až do rána.
5: A i sušičku.
0: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
27: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
28: 18.
29: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.
2: Poslední rozhodnutí, takže nejspíš to bude...
3: Jonathan.
4: Jonathan?
2: Ano, jo, opravdu. Jonathan a Michelle půjdou dnes večer na rande. Robin nás opustí. Děkujeme za účast v našem pořadu.
5: Díky, bylo to super. Gratuluju. Měj se, kámo.
2: Ano, měj se. Je mi to líto.
5: Nevadí. Mrzí mě, že jsem nemohl jít s Michelle na rande. Je to moc milá holka. Máme toho hodně společného. Oba máme rádi tetování a cvičíme. Trochu jsem to pokazil, protože také rád chodím na rave. Jenže jsem to neřekl. Je smutné, že jsem se v cíli zasekl. Nicméně jsem prohrál s dobrým klukem. Michelle, pokud rande nevíde, jsem tady. Můžeme to spolu roztočit.
2: Je skvělé vás takhle vidět.
5: To jo.
2: Vypadáte krásně. Jsi zvědavá, jak vypadá oblečený? Co?
3: Ano, jistě. Člověk nikdy neví, jaký má styl oblékání.
2: Je opravdu zajímavé začínat rande opačně. Takže hodně štěstí.
5: Děkujeme.
2: Naschledanou.
5: Jsem nadšený, že jsi mě vybrala. Asi to bylo proto, že jsem se hodně usmíval a díval se Michelle do očí. Evidentně to na ní zabírá.
3: Jsem se svým výběrem spokojená. Určitě je to bezva kluk. A já jsem zvědavá, jak večer skončí.
5: Večer přinese spoustu konverzace, dokud se nebudeme nudit. Pak to trochu oživím. Se mnou se nudit nebude.
3: Jsem nervóznější než předtím, tohle randění. Vždycky jsem si myslela, že randění je otázka nervozity. Pro mě je absolutní tabu, když se někdo obléká příliš formálně. Takže doufám, že má uvolněný styl. No, takže uvidíme, jak na mě zapůsobí.
5: Hey. Ahoj.
3: Ahoj, vítám tě. Ráda tě vidím oblečeného. Sluší ti to. Svého výběru vůbec nelituji. Jak se máš? Jak se cítíš?
5: Je trochu zima, ale mě je teplo. Rád tě vidím. Nahá si vypadala úžasně.
3: Díky, nápodobně. A to už jsem vlastně řekla.
5: Asi jo.
3: Asi? Nejsi si jistý?
5: Hned jsem cítil, že se jen těžko odtrhnu od jejich očí. Má je vážně krásné. Přemýšlel jsem, proč jsi vybrala právě mě.
3: Připadal jsi mi v kondici. A pak jsem uviděla i tvůj obličej a ten je moc hezký. Já nevím. No.
5: Těžko se to vyjadřuje, ale asi Michelle zajímám. Pořád se na mě dívá, proto si to myslím. Co jsi dělala posledních 11 měsíců?
3: Už 11 měsíců bydlím v Bulharsku.
5: Aha.
3: Měla jsem v plánu zůstat tam jeden rok. V lednu uplyne. Takže se musím rozhodnout, co bude dál. Co budu dělat. Kam pojedu, kde zůstanu.
5: Michelle žije v Bulharsku, to mě trochu překvapilo. Třeba i v budoucnu přilákám zpátky do Švédska. No proč ne?
3: Možná mě přivede zpátky do Švédska. Pak si promluvíme. Můžeme probrat lásku na první pohled. V případě, že bych se kvůli němu stěhovala do Švédska.
5: Můžeme si vyrazit? Dáme si ještě něco pití. Možná něco vymyslíme.
3: Dobře.
2: Druhý den. Ahoj.
3: Dobré ráno. Jak se máš?
2: Tak ráda tě vidím. Ráda vás vidím.
5: Ahoj.
2: Snažím se číst řeč těla. Položil si ruku na koleno.
3: Stejně rychleji zase sundal.
2: A stejně rychleji zase sundal. Začneme od začátku. Jaký byl včerejší večer?
5: Já myslím, že to bylo dobré.
2: Často se mluví o přitažlivosti. Někdy mezi lidmi vzniká chemie. Byla mezi vámi nějaká chemie?
3: Ano, byla.
5: Jo. Ano.
2: Co se dělo po rande?
3: Šli jsme do baru s televizními hrami.
2: A co bylo potom?
5: Potom večer skončil. Takže tak.
3: Nic nebylo.
5: Ne.
2: Jako první jste se viděli nazí, tak jste se oblékli. Viděli jste se znovu nazí?
3: Je to možné?
5: Ano.
3: Ano.
2: Zase jste se viděli nazí.
5: Ano, je to tak.
3: Je prostě strašně snadné se svléknout.
2: Ano. Velmi mě to zajímá. Máte pocit, že je to začátek něčeho nového?
5: Ano. Jako je to těžké. Bydlí jinde. Uvidíme. Můžeme zůstat v kontaktu. Třeba telefonicky nebo přes SMSku. Je to základ toho, jestli se znovu potkáme. Uvidíme, jak to do budoucna bude probíhat.
3: Je to trochu daleko. Pokud je to možné, ráda se s Jonathanem znovu setkám, protože já jsem si to opravdu moc užila.
2: Semínko se v zahradě našeho pořadu přece jen ujalo. To mě moc těší. Gratuluju.
5: Díky. Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
1: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
3: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
4: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
5: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
6: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelatelli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
7: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
11: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
14: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
15: Většinou musíte říct.

0: Když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
3: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
4: Připravte na to svou mysl.
3: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
5: Ale proč se držet při zemi?
3: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Total pořádá Maxi výprodej.
8: Tyjo, to je neskutečná šance.
9: Maxi výprodej.
10: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Další 90kový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Intimní mycí pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Děti, jígo!
3: To nemusíš.
4: A co si můžu dát já?
3: Všechno, kde je vlaječka.
5: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
8: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
10: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
12: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
13: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
14: Chlapi, do pátýho.
15: Počkám tam na vás.
14: To je doprava.
16: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
16: Vedle žeby.
17: Co tady děláte?
14: Testujem.
17: To mi tady budete schnout až do rána.
14: Máme sušičku.
18: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
21: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
20: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
0: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
15: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
22: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
23: Velké vítězství může začít malým gestem.
24: Už jsem myslela, že někoho máš?
25: Mám. Mbank.
23: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá.

0: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Intimními cípy na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelateli nebo bon gelati různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
12: Totál pořádá Maxi Výprodej.
13: Tyjo, to je neskutečná šance.
14: Maxi Výprodej.
15: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Děti, jídlo!
19: To nemusíš.
20: A co si můžu dát já?
19: Všechno, kde je vlaječka.
21: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
22: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít

0: Ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranu.

0: sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Děti, jídlo!
3: To nemusíš.
4: A co si můžu dát já?
3: Všechno, kde je vlaječka.
5: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
8: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
10: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
12: Chlapi, do pátýho.
13: Počkám tam na vás.
12: To je doprava. Zat.
14: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
14: Vedle žeby.
15: Co tady děláte?
12: Testujem.
15: To mi tady budete schnout až do rána.
12: Mám i sušičku.
16: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
18: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
19: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
20: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
21: Připravte na to svou mysl.
20: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
22: Ale proč se držet při zemi?
20: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
23: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

breakfast in last night's dress. Uh-huh. I see you.

0: ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za

0: 44,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: je na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
3: nejde elektřina,
2: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
4: Děti, jídlo!
5: To nemusíš.
6: A co si můžu dát já?
7: Všechno, kde je vlaječka.
8: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
12: Maxi výprodej.
13: To je šance.
12: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
16: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
17: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
18: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
19: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
20: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
21: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu má...

0: Je na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Děti, jídlo!
2: To nemusíš.
3: A co si můžu dát já?
2: Všechno, kde je vlaječka.
4: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
6: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
7: Již od pondělí lahůdková cibulka jeden svazek za pouhý 12,90 a šery rajčata 250 gramů jen za 44,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
10: Nechte se ohromit na

0: největší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: Chlapi, do pátýho.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava. Zat.
3: A můžete ji vyzkoušet.
1: Ale my máme vypráno.
4: Vedle žeby.
5: Co tady děláte?
1: Testujem.
5: To mi tady budete schnout až do rána.
1: Máme i sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
12: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
13: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
15: OK, všichni, jdeme na to.
16: Pojďme mluvit o vlasech.
17: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
16: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
17: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
18: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.